Abo skupina Myszki, kiš ve tutem spevje z leta 1996, tiš vo zemi speva. Jenož pozitivne pak šitke spevy na přírodu neladaja. V osebie ve zajšvých lečesatkách sú přibierali spevy, kýž so za přichodom našeje zemie prašeja. K tomu líči napríklad štučka, kýž spieva Anna Maria Bretschneiderec. Ale tež ve tutem spevie z leta 2020 praša so Michał Cyš za tým, kak ma přichod sveta vupadač. A snano najznačiši spev je Quo Vadis Vužica, kýž je miestom hižo 5000 let stary. Skomponované od křesťana Jamesa Münka na text Wernera Mieszkanka. Vuži.

0: Renitko, redaktorka Bianca Šeferová. Na sedmym krabatowym firmowym biehu czera czonym kumcu jest o wiatr za 600 ludzi w obdzieliwo. To zdzieli organizator wojewódzkie sportowe tuarstwo. Między obdzielnikami byśu też niekoci Serbia, między drugim Soko, Sulszec albo Zrożanta. Oni startowach u teamach firmu, których działaja 80 firmu jest o na biehu w obdzieliwo. Cokonu czaru 22 km to byśu mustwo zromadnie docpieć, każdy jednotliwc dobyše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Ciel zaredovania je sobu dživačerju a dživadavarju kuovoku vojorec zjazač, kajštih ich za pohyb a strove zeživenje zahorič. Puč přes vás S108 vostanje tvarskih dživodla hač do kunc julija zašlane. Kajž praji vjesenosta Tomas Leberecht na zajšvim posjeđenju Gmenske rade, mili so tvarske dživa popravom tutun tijin zakončič, tute pak so dale dlija, dokež bihju veče vužadanja ve votresku do toho. Doma konsekvence za ponovenje v okresnije drohi, kiš se zžaro na S108 trichi. Tu iš je nejasne, hač v netko lečnih prozinah zciva zaniruja. Po dorozumenju ze Sakskim krajnim zaradom za drohotva so puč přes vas, hakle 30. julija zaso votevrije. A to bych u naše povestče, kotrž namakače tež na našich stronach internetče, kaštež naši damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: 12 stopniu pokaža žive slebro tu při buddhistskim studiju. Dženca zaso velem ročelu, ale tiž trošku zvonca so vie. A kajši žo čera nekotre švijele, popodnju a navečo muo so rimač maksimálne 17 stopniu dženca. No a s deščom tiež vecike culce nám kvodniši vecik vokovo vušiduja. Jutce ráno ište raz zvonco, potom zas co pomročí a nekotre kapky dešča vočakujeme maksimálne 18 stopniu a konc tyženia dále nevobstanie, při tým bude pak sobota hišče najrenčí džen.
2: Najrenčo vupada tež náš vopkadný systém. Našim koncumenice ničo za nás nima. Tož přijemuj vám všem dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Jeli za pak vy nešto za nás mače, nešto, što ješ napuče na druhý nesvúša, snadno sa niečo mobilne vyskač na tvary, potom nás zazvonče 05 91 37 400 je naše číslo, abo písače nám v app MDR Serbia.

No a ja sa nádžem zo stý, poľa vás, týždeň sa ešte raz pomáska nabliže, kýba cauta. Heba, kto je či si tohle, ke pekari nic, so da byče dženca rano vúdni byč a pekarský pokyu mám tiež nitko za vás. A tutun pekarský pokyu, to je tajky za ušetkých fenu, kot siš rád raz niešto nôho, vúspytaja a voptaja. Center na žitných výkach bude šinia, tým ša prošuje menúce dženca, zromadne s pekarským zjazkom, zása na zjavné prúhovanie kleba a cautu. Od dopodňa 10 či do pripodňa 12 to nekak dže. V tutom času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne na miestne a pri tým posúdžuje so kleba a cauty regionálnych pekariu miestrujem po svodže a tiež po napoleče. A na miestne môžete, jeli ešte tam, tiež prúhovanský proces live sobu doživiť a prúhovanské pečvo tiež sami raz voptač. A rune tam snano najnovší Noe, najlubší klip, abo caute na makače. Vole noe slíc to šako sme tu programetí šižo o tom rozpravili. So hižo vocrič mi, točenia za Einsteinovo teleskop, pševedu, jeli cíč raz viedeť, čo dokvarnia tam toča, kak to šitko vupada a što maja tam šedvíčane, môžete so dženca o tom informovať a to popúdňu štyrioch pši točenský džirie. Tutun nemôžete pševedeť, kdež přijedete ze serbského hajveja do Noslic. Na serbske lido do Budyšina přeprošuje tudyša domovinská skupina dženca popudňu štyrioch a to do serbského domu do rumnosti cíšstvo cista a jeden. Po kofipiču a serbske besadže přednošuje doktor Anja Bončua vo mačice serbske a vo sobudžele rečnej komisii. A tež do Bukec na faru sče dženca na serbsku besadu prošení a to večer na pôl sedmich.

bronje mějach za vás již pokyvy. A tu s čevě nudom další. Spoznajče da snano tutun zvuk. A snano to samo jeden nebo tam z vás již zamůže trau z kosu syč. Sam se nadžival, či za nukle, bo tyž za tamminu domjace skut, a teka kosa da nejeneš vo vele mirniša, kaž svišiče, hač trau syčak, kiž se s benzinom čiri, ale je tyž lepša za vopsvit. Vo sebe za vysoku trau a biotope je kosa pravi grad. Trebaš jeneš pravu techniku. Dokaž pak se veda vo tem počne pozoboč, če ce přirodoškitna stacija Bietrichecach blízko Váza pomhač tradiciu za so vozrodič, tutun kunst tyženja, a to je netko tun pokiju, sobotu od dopodnja 9, hač do připodnja 2 maj poskyčia zaušich zajmcu kurs. Tam naukneš skosu trabusic jutiš klepač. A co lepší podľa? Pomáš na tom tamnýše vúky hľadač. Kurs tu nie dámotné a sú ešte 8 miestno svobodné. Na našej internetnej strone tam namákače link na přizivenia a tiež ďalšie lepšiny. Za přírodu sme to vám tam napísali, ktorýž trabu sečenie z kosu má.

0: 6 Schminčino do 6 Čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Maženca Lenka Majerec z Münstera.
2: Môj ľúbe Božo, sem tebie zaso z vočov zubiva. Mi je, kaž by mies na maj vujka kurjava byva. Kurjava v obsti z kaosa šedno dňa. V obsti z termínu a dživa. V obsti z domjacnosti a přečelov. V obsti z čítania a interneta. Kak môžu jenoš přes kurjavu ladač? Kak môžu tebie zaso vidžič? Se docvajše tu? Znajš du tež tajke začuča? Ja znaju je dokvanje. Trude nebytnu, kak so bo z mojich vočov zubi. A potom seču tu. A prašam so, kak so zase vruču. A trude sama na tem dviluju, hač bo docva hiše na mne čaka. Ale v druhým nische na Timotie pisa bau, smyli nesvieni, tak vostanie vun tola svieni. Přetož von, so sam zaprič nemože. Duž bo mi svieni vostanie, a na mne čaka, kak přinu zase vručo. Kak môžu přes kurjavu Boha znova vúľadať? Mi poma, du si za ňo vedomie čas bieru. Napríklad, du sa pravý dvône modlu, aber kemši kodžu. Ale tiež v Biblii čítač, aby k Bohu spúvať, poma kurjavu odstronič. Môže si du, dženca, vedomie čas za Boha zač?
0: Nábožné svoje kny má dženca Lenka Majerec Münstera na doku a zamovitosti serbského evangelského zjazka.

0: Dzieci lubi starsi, dziedoja awoki. Wy tyle dokładnie wiescze, sztusy już twotk k wam do kuchnie przyliczy.
1: Filomelos. Dötam dejstwa Marbie Drozene.
2: Nekak Filomelos dženca hinajši vupada hačevak.
3: Haj, mam dženca tuđelu pšitknjenu. Po mojim mnenju so ona mi vupjede. Hađi, dokaž vupadam tak, kajš dobi bić. Dla to mam cele... Cele ważne filomelozofiske prašenje. Po takim.
2: Okej.
3: Gdje da ste to pisane? Zomam ja tajki v uparačka i še v uparam. Z mojimi rjanimi pjekam, ja z mojim praktiskim pyskom. A ste rjani kudjelu?
2: O, češke prašenje. Nekotre vece, kaj štu kudjelu, ki se se pšiteknu, rozuđiš sam. Druhe věci, přírodně přinarodžené, jsou či v génach sobu dáte.
4: V génach? Gén?
3: Ach, vostudvo, nemůžeš ty to lépe rozkvásť.
2: Ty, kaj šítke druhé živochy tež, například děči, obstejš z celé malých bajnkou a v těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumím. Ja som so tola z jejka vúľanou. A dieči nic.
2: Oh, haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po ktorým šmaš tvárič. Predstaj si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zobie je pravý romače tváriu, za to máš cedlku, na ktorý šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA. A po tý so naše čivo tvári.
3: Okej. Ja dre to všetko ešte práve nerozumiu, ale ja viem, že je to šo práve dokážem ja raz pokojom. A dieči sú tie šikvané, radžené, perfektné. A tohle doby šo tak ostať.
2: Ale ty tohle vieš, že so drúde tiež niečo zmení. Ty by vúpadne napríklad bielko a potom narostče nové. To nemôže přeco šo tak vostačkajš je. Ty by so tiež dále vúvič.
3: No hej. Te pierko je potom kusk hinajše. Ale je tiež kusk samcne kajš te druhé. A s tým je zaso šo poriadku. A potajkým je tiež kúžde džičo, když so zmieni přeco pravé.
2: Uhaj. To pak je dženca vopravdže filozofická rozmova s tobou.
3: Aha, tajka filomilozofická, no? Vážne vizo je, zo maja dječi sukničky a kolove ze zakami. Dziś přeco najmenša jeden popriančknúc po sve.
2: Filomiloso, kak so tebi přeco zaso rádži, od šo jedne kotrie téme pšenš k popriančkam?
3: Ho, ja neviem, ale ja si myslu, zo stej to v mojich genách, v tej DNA.
2: Naj, pola tebe na kujžde pat.

0: Wot dženca so zaso zabulom honi a to na najväčšim jevišču sveta. Na svetových koparskich mištostvach v Mexiku, USA a Kanadže. Dam so na rö a hosči vesela, ale pola nas nimske, sakske a užice tak pravú zahoritošť dotať ešte nezačujú. Jeda to tam nich krejach hinak, Jakube.
1: Na kožde pát, ale vieza zrozumiu za příšej kritice vo sebe, što je USA pláčizne v obsenošte nastupuje. So nochce so kužde vúlce přes tuto svetové mištostva radovať. Napríklad však sú USA súdnika ze Somálie zase domov svali a doma přízemio. Povita je o vúlka črioda ľudí na letanišču Mogadišu a je kajšteko národného rieka. Súdnik Omar Artan je tak recnový národný riek Somálii. Při letanišču sú oficiálni zastupério kraja, kajštiš fenojo kopajnce, koje machajo najlepšieho súdnika Afriky 2025 povitali. A tun praj no dušnic na tutr, potom na příchodných svetových mištostvách rú súdžu. A vúlku zahoritoš doživíme rúne tež v Bosnijskej a Hercegovine. Mústvo je so po 2014 hakle k druhému razi z cíva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. Dramatickým finálu play-off ro přečivo italské, když však sú hižo 4 kruč VM dobili. A Bosničenia sa tak jara vesela, že sú samo svojský spiel komponovali po skáče raz.

0: Ze zžaru na es 108 trichy, tu iš je nejasne, hač ju nitko v lečnych prozinach zcova zandiruja. Po dorozumeniu ze sakskim krajnym zariadom za drotva, so puč přes vás hakle 30. julija zase otevrije. A to bych u naše povestče, kotrež nama kače tež na našich stronach internetče a našej dalmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Cinače stopnje pokaza žive slebro při budovskim studiu, haj šire pomročene dženca je tež svonca pak se zdžila pokaza, a haj vula dekaj ščera švijele popodnju na večer morso zase rimač maksimálně 17 stopnje dženca, no a tež vecike colce nám potom kvotnýši vecik vokovo vušiduja. Cele podobne su vula de za jucíši piatk, a konc tydženja je tež dále nevobstajne, přičímž je sobota hišče najrenči džen.
2: Na pučach a na drohach dženca šitko klopve, jeli zo ste vy zono vyskač vuladali, kýba zo so nieže hači. Potom nás rade zazvonče, potom môžeme ti šitkých připosluchariu informovač. Budeš in 17 či 400 je naše číslo, kýba zo napísače nám pojezd v naši app MDR Serbia. Môžete tiež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.
2: Pečminčinu, bo na povaz, Miche. Dobranie.

Wassermenschino, Bonapo, Wassermich, ja? Ah, du so nasche Bockiwe. Mischans Gesiask, CDU Budeschind und Schaprochwir, na Siauno Mischans Gorosmowu, Ato Jensa, Vichoschestschich, na Jolo Serbsko Domu. Sostschom je Jan Buder, Direktor Sauerspe sa Serbski Lut, Gottrisch, Wotmu i Nauschit gepraschinja, a Boeda, wo Serbskim Forum je Wiede, a Kagdale Bunge, Digitalisatiski Konzept zopschätzt da je, Geistisch Plattforma DigiSerb, a Rätschne Technologie, a Buknienske, a Rätschne Poskitki. Dotto je serbskim domje, menujce po podnju štyrjoch, serbske blidor, na kotrož přeprošuje tudeša domovinska skupina, po podnju štyrjoch. Na serbsku besedu přinže tutež dr. Anja Pohončova od Mačice serbske, kotrož dživa pak tež, sobu v rečnej komisiji Arunje, vo tute maj, potekimo Mačice serbske a v rečnej komisiji buđe vona povedač. Serbsku besedu s čezenca tež do Bukec prošeni, a to na faru večo na posedmih. Na Wobydlersku zromadžiznu přeprošuje dženca krajna rada Udovičas, Wobydlerju gmenu při kloštorske vodže, a to od napošestčich do sedmich gmenským zareče Nebelčicach. A na další piknik přeprošu se jutce rečne motivátor projekta Zari Lucian Kaulfost, a to od naposedmich, to potesvom Svunčko nisko, Sjatok blisko na kníži dvorčistvo sedom v Přijučicach, Zahuji Paul Geigerzähler z Berliner.

0: On je to. Na serbsku besadu nech přečelja zastupja dženca ve Vittince, nic vierno.
1: Přejeme zbožo.
0: Runje tam, ve Vittince, sveči dženca Herta Delanova, kulovate šešče sačine. Na tutem puču, pa takim božumach serbskeho rozvosa, přijavam vele zboža, božoho žonovanja, a dale krutu strohotu, manželski Matias, kajštiš Čoka Hlišbeta. Vona je pisataj, vostajn dale dajka pomocljiva, a vesoa, mamojče jara rade, a vážimo je si jara tvoju vutrobitosť ve všelkých náležnosťach. A ja tutem zbožo přečam, přizamknu so vizotež šice z Delanec a cržec vulkiju svojbu, a tiež voni pisaja, veselime so šice na vulku hosčinu dženca večer brožni na Delanec statoku ve Vittince. Ve Vittince sveči potekin dženca Herta Delanova kulovate 60.

0: A zakusvač chce vás ľubečičí konstudženia tiež zaso dundak. Nezabudžte, zo jevun vám hudančko stajú, dženca ište môžete so vopteliť. A netko, doličí si do kuchne Filomilos.
1: Filomilos. Dötam dejstva Marmie Drozene.
2: Nekak Filomilos dženca hinajší vupada hačevak.
3: Haj, mám dženca tuđelu pšitknenu. Po mojim mnenju so ona mi vupjede. Hači, dokaž vupadam tak, kajž dobi beč. Dla to mám celé vážne filomilosofiske prašenje. Po takim.
2: Okej.
3: Gdje ste to pisane? Co mam ja tajki vupadač, kaj še vupadam? Z mojimi rjanimi pjekam, ja z mojim praktiskim pyskom. A ste rjani kudjelu?
2: Češke prašenje. Nekotre vjece, kajš tu kudjelu, ki se se pšitekno, rozuđiš sam. Druhe vjece, přirodnje přinarodžene, suči v genach sobu date.
4: V genach? Gen?
3: Ach! Vostudvo, nemůžeš ty to lépe rozkvásť.
2: Ty, kaj šítke druhé živochy tež, například děči, obstejš z celé malých bajnkov a v těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumiu. Já jsem se to las děka vůlanou. A děči nic.
2: Haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po kotrymž máš tvárič. Predstav si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zobie je pravý romače tváriu, za to máš cedlku, na kotrej šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA a poté sú naše čivo tvári.
3: Okej, ja dreto všetce ešte pravé nerozumiu, ale ja viem, že je to šo pravé, dokaž som ja raz pokojom. A dzieci sú tež šikvané, radžené, perfektné. A tohle doby šo tak ostať.
2: Ale ty tohle vieš, že sa drúde tež niečo zmení. Ty by vúpadne napríklad pírko a potom narostče nové. To nemôže přeco šo tak ostať, kajž je. Ty by sa tež dále vúvič.
3: No hej. Te pírko je potom kus kinajšie. Ale je tež kus ksamcne, kajž te druhé. A s tým je zase šo poriadku. A potajkým je tež každé dječo, když sa zmení, všetko pravé.
2: Uhaj, to pak je dženca vopravdže filozofická rozmova s tobou.
3: Aha, tajka filomilozofická, no? Vážne vizo je, zo maja dječi sukničky a kolové se zakami. Když všetko s najmenša jeden popriač knuc posve.
2: Filomiloso, kak so tebi všetko zaso rádži od šo jedne kotrie téme pšenč k popriančkam?
3: Ja neviem, ale ja si myslu, že ste to v mojich genách, v tej DNA.
2: Naj, pola tebe na kujždy pat.

0: Dobnie pokaza žive slibre obši budiskim studiju, dženca za so velem ročelu, ale tiž svunco so dusadis pokaza. No a to šak zajme od čera švijele, popodnju potom masa tiž rimač maksimálne 17 stopňov. Z deščom tiž vicike culce potom kvodni živicik vokovo vuši duja juce cele podobne vedro. No a konc tyženja je tiž nevobstajne, pričímše sobota hišče najrenči džen.
1: Všetko poriadku na pučach a na drohách, to môžeme sa tu len na tým miestne celé krotko želžeť.
2: Serbský rozvoz.

0: Abožné slovo.
1: Mačenca Lenka Majerec z Münstera.
2: Môj ľúbe Božo, sem tebie zaso z vočov zubiva. Mie, kaž by mies na maj, vujka kurjava byva. Kurjava v obsti z kaosa šedno dňa. V obsti z termínu a dživa. V obsti z domjacnosti a přečelov. V obsti z čítania a interneta. Kak môžu jenoš přes kurjavu ladač? Kak môžu tebie zaso vidžič? Se docvajše tu? Znajš ty tejštajke začuča? Ja znaju je dokvanje. Tude nebytnu, kak so bo z mojich vočů zubi. A potom seču tu. A prašam so, kak so zase vruču. A tude sama na tym dviduju, hač bo docva hiše na mne čaka. Ale v druhým liše na Timotie pisa Pau, smyli nesvierni, tak vostanie von tola svierne. Přetož von, co sam zaprič nemože. Tuž bo mi svierne vostanie a na mne čaka, kak přinu zase vručo. Kak môžu přes kurjavu Boha znova vúľadať? Mi poma, kde si za ňa vedomie čas bieru. Napríklad, kde sa pravidlne modlu, aby kemši kodžu. Ale tiež v Biblii čítač, aby ke Bohu spúvať poma kurjavu odstronič. Môže si ty, dženca, vedomie čas za Boha zač?
1: Nábožné svoje k dne mierše nadoku a zamovitosti Serbského evangelského zviazka Lenka Majerec z Münstera.

0: правом на гитаре. И я так буду делать еще много лет.
1: Мое рабочее место, планета Земля. Я люблю свою работу без выходных. Когда мы с вами...
2: Я сам русский говорит, вукнул в шуле, каждый у нас. Мы с вами мусали 5 лет, то вукнул. На концу не так вели, то и вубава, но коляш. Мы не сме повидали. А рец пришел, вот sprechen an nichts Wort Vokabel wuknusch to ja tak na drugem Page muss im Gronisch ja som potom gas ja som hopi o serbski wuknusch ja som wiel rozmiu do kolas te svoka su vostali vuša a navo pak gas ja som raz bil v estniske ja som mogol moje nojo svova vuživaš do kolas estnisku rec ne som mogol a te luže tam ne som mogali jenžski povidaš a to kola su zemno ruski hopili a to je švo nekak a mimo toga v Sovjetskom zvijesku ja som mio nekotare prijatelje, kenš mi liste su pozvali, až to živi našo sto, a živi žaset samo. Jadna z Moskve, ta je kševa kumnjo pšiš, mi je ogledat, ali božko, to je nejo nic bilo, a potem je teke konc bilo z tem prijateljstvom. Což ja vegin v obluduju, musim groniš.
3: Mi smo oknuli, ja sem zahopiva v sednem letniku, šulskem letniku, serbski zakvadni šuli v Burišinje. Ja sem šiša akle v petem letniku do te šule. Tam se tak živava, až moje njemske, also stare sobobukniki, te su naraz okli v petem letniku ruš, kureš, also sam se obšašova, co je njen, ja, te vukneš njen do serbščinu. A mi smo da akle od sedmeho letnika. A mi smo tam tako velicnu ljudnicu imeli na zakvadče srpske rice. Ale te knjigvi su nam upoščili, ja sem deo to sletjač. Tam smo na zakvadče srpske slovo, te rusko rice, čuži, že sam potem bila, sam ja predsi te najlepša bila. A ja nendo ješče, dokola že mam malo kožbo, ruščinu navožovaš, budu do obhodu, v Valinju, a potom ja spytam, strastujte. A v jednom obhode tam už vitaju, a se vjaselju, a še jedna Nemka tam přiža, a se s nimi opet ta tursojsku rec navožu baš, a ja se teke přeci přešam, jo to pšaue, jo to pšaue, ugronjeni, a se ovo pšauže potom ruski, jo.
4: Jo, ja sam kuknica, ho rusojsku rec nauknuva, ale ženca na gymnázium je nedajo tu rec ako pobytovanie za kurs, ale také nieco. Ja si myslím, až zájem neho, my sme také raz ho mieli francúzsku a vatinskú rec, to naše ukniky tam a zás také trebajú za studium, ale za rusojskú rec ja by groniva nedajo taký zájem. Niente, per Chevrochinio. Ja, so müssen wir mal Nikotare Letter Chimili, Pobitovali, Russoskuritz, Chipolet, Uzuli, alle Jensa Vizenitz. Ja, begonnen war niente aus dem Sachopisch, Tonjama, Jetnogos Müsswa, alle Tonitz Njama Zinnisch, Nasta in ihm. Ja, so müssen wir mal Neotaka Svetova Rez, Sketarejusch, Mörjosch, Wiswische, Dalepschisch.
5: Naja, jetzt Uzene der erste Aschan, der Grani wird Petiger Litniger, so muss er der Schule der Russkur jetzt nachgenusch. Aja, so muss er der Aschto Abitur zu nisch. Also jetzt muss auch Teke der Abitur nicht abschließen, wenn ihr Russkur jetzt. Aja, so haben wir Teke schaffen.
6: To Grani Thorsten mag Bernd Pitkunings, Angelika Kurovszena, a Anke Hele Sikertoa vetom, kak su nauknuli Russkur jetzt. A na ten part, abo podobnie, mežo mogi specajčne je nimskeje ulicovaš jadno čojenko. Vet leta živiš naščasto živiš asterežašča, šu v pecajčne cunje pedavali v šulah rusojsku rec. Vet živiš naščasto jadena pešaset, jo bila ruščina vet petego letnika za šikne žiši vinovatošč. Rusojska rec jo bila instrument medse a živove red integracije do cune oblivovanja přes sovjetski zvesk. Ale šedni žen, je bila v NDR lepta gežba k tomu, aby na uknjonu rec naložovali.
7: Neskere je ta zavina v tom, abo pšicena, abo ten zakvar, šo jadno, co njen to, als um dvojorecne vetros, als um jo taki fibel za rece. A ako sme pen zahopili v šuli tegde, ruščinu uknuš a predavaš, so malesne markoval, až jo ta bejne bliska naši srpske rece. A to jo se mi spodobalo. No a už aj togo zabiranja v šuli, jo pen tegde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zahopili tu garnizonu tam v Ohoze Tvariš, gaja su sežili predsej te vahovarje, na tých drožkách, ken su z Ohoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč neprišli. To su byli te Ruse. A Gelce, ako sme tegde byli, Narske, na tom, ga se až žincajšnego pra tých Golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penčiskali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Pen su nás nám kývali, aby bližej prišli. A no jo, pro svoku, ga sme pen už uvežili, co a kak, a pen su nás prosili, aby za nich pepalenc dojse jeli. A ako sme vsled prišli, su veni nám všetci te uškovne peneze do ruky svocili. To su byli te Ruse. No ja v tých krotkých rozgornách a slovách ga som pen teke markoval to daniš tak no šeško nejo a doš laške.
5: To je ten problém, tak je zúco nego DDR-sta, že na? My sme mieli tu ten celý kraj ruských maminárov, ale my nie sme smieli s nimi pojedať, a oni také nie sú smieli s nami pojedať. A to je potom také veľká živná konstrukcia bola. A tak sme to zase vše nauknuli, a to všetko zase zabili. A to kroni, ja nie som mal tú gažbu, tú ruskú riec odpovedne navažovať, a toho, to som všetko zase zabil. Ja viem, my sme ako mohli doročen raz tyžen v Sovjetskom zajúzu boli a tam som opetal také zlužíme so rozgraňaš. Ja, te poušekne vecky so klapovali, ale ja som také vyžo, ne, to jedno je ta riec, ktorý v úciu pédam a to druhé je ta riec, ktorý zlužíme z Rejš Moskvy nadrozapajdajú.

0: V nímskych šulách uúcujú drie rusojskú riec. Lícpa úkny kožo pakvet, živiš na šťastov, živiš jasa tých liet, obstavne sliedke. Ve čulské guléta živiš na šťastu 2 a živiš jaset, či a živiš jaset, je bylo v běgu okolo čižašťa přijdúcich liet, či a 80% úkníkov měně. Obraz té situácie je pak heterogene. Barlíňa například da oni kvěští stupaně lícby úkníkov na zjavných šulách, které špebitují úcbu rusojské rece. Leto do toho je bylo 4,5 a oni 6 takých šulů. Rovno sasně je pak vytvírala lícba ceptarkov a ceptariov ve leta 2020 je spadnula ve 1005 do 760. A jáno styrnaště nových úcecích je se ukubovalo na ruštinu. V Durinské je lícba úkníkov v samském casu spadnula ve povojcu. Durinské kubojenské ministerstvo je uše toho cenilo znáte dalšné dané. Skoro povojca ceptario za ruštinu je starša ako 60 let, a 44% uše poustalec. Podobné tendence obgledujeme také na lícbách studirujúcich. V zimském semestrie 2018-19 je studirovalo rusojský uše 1000 ve sobou. 4 leta pežde jano ešte 602 a 70. Tomu uvyšejú napšekor zasažujú sa AFD v jej kubojenskej politice aktívne za zachovanie a utvarenie úcby ruštiny na nímskych šulách. Vena to obtvaržujú s kultúrnym a gospodárskym uznamom nímsko-rusojských pešekov. Také na miaze národnú pozíciu rusojskej riece pokazujú.
1: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда —

0: Z serskej perspektivy je bo pomer k rusoskej rece a kulturie jeden drugi, ako pomer nimskej většiny ludnosti v NDR. Na nimi zvěršné spěchování serské kultury v NDR zavěštího žínsačně rusovské išti žínsa ve starých letnikách trajuce sympatie. Přitom někleda se tak na sovětizirování a poušekne politizirování serské kultury. Celové sobinské čojenia, ako ulicujo například Erwin Hanuš, neby pak přitom dejali ignorirovaš.
1: No jo, a ten zájem na ty rece, abo na recach ze všemním, by da jeho připadla přispomněš, jak jsem privátně, takde mimo té ruštiny, tak je engelčinu ve základní šuli uknu privátně. A ten celý zájem za rece, jo, pen k tomu přinosoval, až jsem já pe uši šuli šel na studium té sorabistiky, a to především srbštiny a ruštiny. To pentek ještě mi nejo dosegalo, a gar som ju tu gožbu, takde, ako som zachopil živaš, dali uknuš v Rusojski, v Moskve direktne, som te gožby užival, som prv raz v Moskve byl na gromadu, přišel tam už je leto gromadu. No jo, a tak som ja do tej ruštiny přišel. Se ve, až pen som, no jo, som raz groniš tu rec miastem, přes to přebyvání v té Moskvě do Ždere mygal. No a to jsou za te, kde ještě cáshou v Hošibusu tyky umarkovali a pensu mě přišegnuli za dolmečování. No jo, a tam jsem pen, no jo, na dost úsoké rovnině dolmečoval. Ako jo, tak, kde ten pesvajnc Sovětského zvězka z Berlína ho ve Hošibusu, ve Hošibuském obvoze byl, jsem s ním prvního duce byl, a tam ga si musel už trošku tu rusko, jsou rec znaš, dokola zvoci, nebyš i nejské rezeli. No jo, a tak jo, to pen dali šlo, pen jsem na druhých pilách také ještě převažoval. Zapšalo mi jo, ten zachoping byl celou jinakše, takže. Ako som pe studiu sled přišel, jo, Paulčenka mi přosulec nebe mygal ze z tých tehde dosť rozširených knih pro nás v DDR. No jo, ja som groni dobyši nové zemi, nímskýho to bylo Neuland unterm Flug, a v ruské rece padňata je celina. A no jo, pen som z toho také no, dosť obširné úrezky převožoval, a te su pense ve časniku te, kde už ho vezjavili. To je zapšalom bylo moje predne živo ze stejo rusojského recu. Pensom na srbski uši šuli pedoval tu ruščinu, což jo mi přece velike vjasele gotovalo, doklaž, no ja sam tam nuči stojal. To je bylo při samém moje živenje sobu. Nic ano, moja srbska rec, ale teke ta ruščina. Ten zájem, no jo, byl šako, ale negotujeme sebe něco před, kaž luže groně, no jo, ten zájem, že to jo bylo všechno nuskané a tak dále. Já by groně, aby žínca, ten mladé luže, ten zájem neměli dla té muziky a tak dále, pente teke neby engelsky vuknuli. A no jo, pen dali, po té změně, gajo se věgin věle změnivo. Moja enkel žouka, jo, teke dali šva, nejprve až do žasetého letníka sobu, a tam jsou měli teke ještě ruštinu. A tu jsem pregonioval, aby to teke dali gotovalo, dokud daš jo nem to kaž co, a já nevím, jak lidé na to gledají. Bez té ruštiny my neužijeme. A tam my go něco na Putina měnáš, já také na toho měnám, jak daleko jako my go, ale Putin nejo rusojská rec. Za mě je rusojská rec, rec Puškina, abo Lev Tolstoja.

Ved politické změny ve živišnách často živišťasetých letách jsou však iniciativy za jeho vetrošeně. Ve tom, až například pošity v Uzbekistáně paralelní obej, kyrilický a latinský alfabet, kše v Kazachstáně až do leta 2001 čižašťa přejiš na latinský alfabet. Ale tak v Evropě ukňu přibírajúci mienie ve sobu rúzojsku rec. Miastem ve šikných statách sa ketareš předlaže pla statistického amta Európejskej únie Eurostat date pedavajú v sekundárnym schéžinku jaden v šulách cešie engelsku ako rúzojsku rec. K tomu přijdu také nutší kounopolitické represálie v rusojské, ketareš sužilo nejknižarstvové organizácie NGO cenili nemežné. Nímská akademická umiena DAAD například jo zakencila svoju prezencu v rusojské a rozdávání stipendiu, zatím ako sú rusojské zastojnstva zastopňovali DAAD ako nevítanú organizáciu. Do obšestaša direktného žila DAAD v rusojskej sú v rámiku iniciatívy Go East ako sledne spechovali každé leto přebyvanie v Rusojskej federácii za 200 nímských studírujúcich a vedomnostníkov. Ved obrošenie ved každéckeje kooperácie z boka rusojskeje a paušálne ved pokazanie kolektívneho peťacora sú šereniu a spechovaniu rusojskej rece viacej škede naperali ako pomegali. A s tým je příchod rusojské rěce zvenka rusojské žínca doplně vetverjony.

V juniju ma česká krajaka libuše šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo tento žen gožba za našu muziku teženja. Jadno leto zatem, ako jo byl jeje bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komedii. Film Kak deš zalaš doktor Mráčka, abo Koinc vodnych mužov v Čechách. Jo, jadna vod slednych vodnych mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nento z filmové muziky ten spiu, jo ta knižna znała toho muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky veľkým úspešne. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš. A v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citava jeden z najlepších spívov Vondráčkové. A přigledarie tam také žinca hoščí se domysliu na Libuše Šafránkovú.

Vítaj šo na sejarský program. Hub pri mikrofóne jo Diana Šicová za vás. Žinca jo stvrtk 11. júni a vy svyše šo váš magazín v dolnosarské riece. Ves reži šu stoj planás pak žinca druga riec. Zachatnú sobotu akle jo byl žien rusojské riece. Nastajenie k ruske riece jo se v sletných letách teke gledajúce na rusku vojnu v Ukrajine bejne přeminiva. Kak dokradnje, o tom bužo my povedaš. Smy v rozkronje s lužimi, ako rusku riec su nauknuli, su musali ju nauknuš, a kotareš ju žinca teke, mogu hešči povedaš. Potom bužo to grono u nas vo slepjanščinje. Na Njepilic dvorje porocuju se vo nauknenje jih narece, tak až mogu ju teke při veženjach na dvorje s gostčimi uživaš. Ucpu jo přeuzeo Manfred Hermaš, venjo planas v rozgronje. Muzikowe życzenie mamy żeńca, ako kuszty stwartk we programie, a nasza muzyka tyżynia jos czeskie, redne szlaga z bajkowego filma. Potakiem mamy wiele prytk, a ja sobie jaselim aż z czopetla.

multidisziplinarne Team Slyšadyo Ludwig-Maximilian-Universität, University of Bath, a Technické Universität München, jo analyzíroval recentné změny v sociálních médiích v Ukrajině do a obca z ruské nadpadové vejny. Úsledky jsou byly jasné. Měněj a měněj lůži v Ukrajině užívávět zachopěnka vejny ruštinu a korec komunikace v sociálních médiích. Uvyša ve celém postsovětském rumě pokazují na důjkodobné vecvabění statusa rusojské řece. V gospodářském obuku jo je její pozícia přitom mecnější. Z kulturného hledání zaupitňoš šuží rošeně k svéje identiše. Kšac pe kšacu se teke relikty sovětského a rusojského koloniálního kněženia vedperaju. Nejvěce výdobné je to snaž na kyrilickém alfabeši, kterýž jo byl etablirované ve šikných postsovětských krajach. Ved politické změny ve živiš na štěstu živiš a setech letech jsou však iniciativy za jogo vetrošeně. Ve tom, až například pošitý v Uzbekistáně paralelně obej kyrilický a latinský alfabet, kše v Kazachstáně až do leta 2011 čižašťa přejš na latinský alfabet. Ale tak v Evropě uknu přibírajúce měně ve sobou rusojskou rec. Miastem ve šikných statách sa ketareš předlaže plastatistického amta Europejské unie Eurostat date pedavajú v sekundárnym schéžinku jaden v šulách ceše engelsku ako rusojskou rec. K tomu přijdu také nuči kounopolitické represálie v rusojskej, ketareš sužilo nejknižarstvové organizácie NGO cenili nemežné. Nímská akademická umiena DAAD například jo zakencila svoju prezencu v rusojské a rozdávanie stipendiou, zatem ako sú rusojské zastojnstva zastopňovali DAAD ako nevítanú organizáciu. Do obšestaša direktného žila DAAD v rusojské sú v rámiku iniciatívy Go East ako sledne spechovali každé leto přebyvanie v rusojské federácii za 200 nímských studírujúcich a vědomnostníků. Ved obrošenie ved kůždické kooperácie z boka rusojské a paušálne ved pokazanie kolektívneho peťacora sú šereniu a spechovaniu rusojské rece viacej škedy naperali ako pomegali. A s tým je příchod rusojské rece zvenka rusojské žinca doplne vetveriony.

0: Sinja.
1: A žinca jo náš národný nar jadna serská institúcia a žedna vesoba. To grono jo ved Rěcnego centruma vítajho v Hožebosu. Rěcne centrum má žinca pěš a dvažaste jubilé zauženia. Serská redakcia účobne gratulírujo a ku dňu serských pedagógo žinca teke šöknem pílnem ceptakam a ceptariam a vedkubarkam a vedkubariam kenč serskú Rěc žišam dalej dávajú. Vece vod toho jubiléa svišišo penižele hove vašom serském programie.

V juniju ma česká krajaka Libuše Šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo ten týžen gožba za našu muziku týženja. Jadno leto zatem, ako jo byl jeje bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komédii. Film Kak deš zálaš doktor Mráčka, abo Koinc vodných mužov v Čechách. Jo, jadna vod slednych vodných mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nintor z filmové muziky ten spiu, jo ta knižna znała toho muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky veľkým úspešný. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš. A v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citala jeden z najlepších spívov Vondráčkové. A přigledarie tam také žinca hoščí se domysliu na Libuše Šafránkovú.